vidíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám od obojí, stejný lidi se soumrakem mají.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Tady jsme!
2: Oh! Trosečník, který není spocený?
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Zánět močového měchýře. Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
11: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
12: A to není běžný?
11: No je, myslím ale asi jako ryba na kole.
13: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
14: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
15: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
16: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Co si vezmu na sebe?
19: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
18: Ne, moc Wall Street.
20: Chceme víc za září.
19: Změř mi puls. To je dokonalé.
20: Zalando.
21: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí

0: a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.

0: potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jez a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Bila.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 54,90 za 1 kg a bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas?

0: na životní pojištění, když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
1: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství.
2: Tesco, počítejte s námi.
3: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
6: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
7: Hned tam jedu.
6: Datart.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
10: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Quiet, please.
2: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
3: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
4: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
5: No jo, přišla na snídani.
4: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Teplný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
4: No, a to je pěkný. To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.

0: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cherie vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete špekáčky za 99,90 a seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Tati, co to je?
8: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás i pro vás. Věrnostní vody za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
2: A to není běžný?
1: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
3: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
4: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Unihobby. Domulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
7: Co si vezmu na sebe?
8: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
9: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
8: Změř mi puls. To je dokonalé.
9: Zalando.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior. Eau de parfum. Dior.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.

0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
6: Tak zásuvky jedou.
7: Díky moc. Co jsme dlužní?
6: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
8: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
17: Hned tam jedu.
16: Datart.

0: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 54,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: u nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Co si vezmu na sebe?
3: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
4: Ne, moc Wall Street.
5: Chceme víc za září.
3: Změř mi puls. To je dokonalé.
5: Zalando.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete špekáčky za 99,90 a seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let?
9: Tak zásuvky jedou.
10: Díky moc. Co jsme dlužní?
9: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru? Bez sladidel? Bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
2: A to není běžný?
1: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
3: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
4: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
5: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
8: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Unihobby.
10: To mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.

0: podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 54,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
7: No jasně, že jo. E.ON.
9: Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Tak zásuvky jedou.
11: Díky moc. Co jsme dlužní?
10: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
12: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
15: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
16: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
17: A to není běžný?
16: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
18: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
19: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
16: Hned tam jedu.
14: Datart.

0: Dior.
1: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.

Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás. Nezvá.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.

0: místě.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
4: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Tati, co to je?
6: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Co si vezmu na sebe?
10: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
11: Ne, moc Wall Street.
12: Chceme víc za září.
10: Změř mi puls. To je dokonalé.
12: Zalando.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
18: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna.

0: dostane tě do hry. Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
6: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90 a Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Labkář.
2: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povelen, přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
9: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Co si vezmu na sebe?
15: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
16: Ne, moc Wall Street.
17: Chceme víc za září.
15: Změř mi puls. To je dokonalé.
17: Zalando.
18: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
19: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi 2 piškoty. To nejjemnější obětí.
20: Já ti nevím.
21: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
22: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
21: Dobrý den. Jste tu dlouho?
22: Už přes 20 let.
23: Tak zásuvky jedou.
24: Díky moc. Co jsme dlužní?
23: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
25: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
27: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
28: Hned tam jedu.
27: Datart.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto Nas apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte

0: Máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Tati, co to je?
2: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní vody za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně. A vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
5: Jaho, ne. Čoko.
6: To má po tobě.
7: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: Tutti frutti.
8: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
6: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
9: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
11: Zdraví začíná v malých návycích.
12: Tak jim to nandej.
13: Provedu.
11: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
13: Vzlet povolen, přepínám.
11: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
17: No jo, přišla na snídani.
16: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
17: Dobrý nápad.
16: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
17: Až 70%.
16: No, a to je pěkný. To je pěkný.
18: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
19: Co si vezmu na sebe?
20: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
21: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
20: Změš mi puls. To je dokonalé.
21: Zalando.
22: Každý jsme jiný.

0: ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
1: Volkswagen.
2: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
6: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a fernet štok za 109,90. Albert.

0: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Ten pocit,

0: když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
7: Zdraví začíná v malých návycích.
8: Tak jim to nandej.
9: Provedu.
7: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
9: Vzad povelen, přepínám.
7: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Já ti nevím.
16: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Tak zásuvky jedou.
19: Díky moc. Co jsme dlužní?
18: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
20: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
21: Co si vezmu na sebe?
22: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
23: To půjde na zasedání správní rady?
24: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
23: Změř mi puls. To je dokonalé.
24: Zalando.
25: Tart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
26: Hned tam jedu.
25: Datart.
27: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávy a zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Tati, co to je?
8: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Pro vás, pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme

0: vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
1: Labkář.
2: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
3: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne,
1: moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
2: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
5: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
6: A to není běžný?
5: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
7: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
8: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a Radega strázná desítka za 13,90. Albert.

0: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidan 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.

0: Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství.
3: Tesco, počítejte s námi.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energii, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let?
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Co si vezmu na sebe?
16: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
17: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
16: Změř mi puls. To je dokonalé.
17: Zalando.
18: Zdraví začíná v malých návycích.
19: Tak jim to nandej.
20: Provedu.
18: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
20: Vzad povolen. Přepínám.
18: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
23: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
24: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
25: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
26: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
27: Hned tam jedu.
26: Datart.
28: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
29: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Tati, co to je?
3: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
8: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
10: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný?
0: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
3: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
4: Hned tam jedu.
3: Datart.
5: Co si vezmu na sebe?
6: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
7: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
6: Změš mi puls. To je dokonalé.
7: Zalando.
8: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
9: Sedlčanský.

0: Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.
2: Jaho. Ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
2: To ty fruty.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
4: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Segafredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách, a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
14: Ne, vyprané v Pervolu.
13: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Zdraví začíná v malých návycích.
5: Tak jim to nandej.
6: Provedu.
4: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
6: Vzad povolen. Přepínám.
4: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
3: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi 2 piškoty. To nejjemnější obětí.
8: Datart nákupy. Vařte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: Lapkárs.
11: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkárt ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
12: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a fernet štok za 109,90. Albert.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Tati, co to je?
6: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Pro vás, pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství.
2: Tesco, počítejte s námi.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
6: No jo, přišla na snídani.
5: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
6: Dobrý nápad.
5: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
6: Až 70%.
5: No, a to je pěkný. To je pěkný?
7: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
8: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
13: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
17: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
18: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
19: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
20: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
19: Při nakládání.
21: Co si vezmu na sebe?
22: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
23: Ne, moc Wall Street.
24: Chceme víc za zář.
22: Změš mi puls. To je dokonalé.
24: Zalando.
25: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
26: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.

0: víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark český Ajdam 30% 100 gramů za 9,90. Segafredo zrnková káva kilo za 259,90 a Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
11: Tak zásuvky jedou.
12: Díky moc. Co jsme dlužní?
11: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
13: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Zdraví začíná v malých návycích.
16: Kým to nandej.
17: Provedu.
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzad povolen. Přepínám.
15: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší.

0: A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Co si vezmu na sebe?
4: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
5: Ne, moc Wall Street.
6: Chceme víc za září.
4: Změř mi puls. To je dokonalé.
6: Zalando.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
11: A to není běžný?
10: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
12: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
13: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a Radegastrázná desítka za 13,90. Albert.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tulamor Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Tati, co to je?
6: To je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Atraktivní odměny. A nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
9: Lapkář.
10: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
8: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Co si vezmu na sebe?
7: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
8: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
7: Změř mi puls. To je dokonalé.
8: Zalando.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
12: Jaho. Ne. Čoko.
13: To má po tobě.
14: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
12: Tutti frutti.
15: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
13: Vybrali jste si dobře?
12: Já.
16: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a fernet štok za 109,90. Albert.

0: jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den.

0: bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Seven Days okolo Orea.
5: Oreo uvnitř Seven Days?
4: Cože?
5: Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.

0: L'Oréal Paris uvádí.
1: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
0: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
1: Když září moje vlasy, zářím i já.
0: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, než paříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Volá vaše nádobí o pomoc?
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
7: Somat Micigel, pro mě číslo 1.

Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když pážíme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energie.

0: energií na 3 roky. Innogy.
1: V Datártu objednám
2: a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zás!
1: To byl Richard!
4: Připravte skvělý oběd raz dva s ETA pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datárt.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hezké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
9: Unihobby.
10: Jednotka je na mostě.
11: Flexa a kučka a ta...
12: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
11: Klepeta.
13: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Remember how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Unihobby.
2: Flexa a Kučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, Čertí lejno, Arabela, Pajtěr...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Red Bull vám dává křídla.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, než pážíme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.

Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.

0: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc.

0: Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.

0: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Tady jsme!
7: Oh! Trosečník, který není spocený.
8: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
9: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
11: Hned tam jedu.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple ID.
13: Uni hobby.
14: Jednotka je na místě.
15: Flexa a kučka a ta...
16: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
15: Klepeta.
5: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka, medaile k nakousnutí.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: Since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
16: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
17: Teda, Alenko, to voní bar.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Kolumbie. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
6: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
1: Klepeta.
2: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
4: Remember how the stars stole the night away.
5: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
8: Hned tam jedu.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
12: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
15: Mít malé sny. Nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penalti.
2: Už nespane, než pážíme s klukama.
17: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: hobby.
1: Jednotka je na místě.
2: Flexa a kučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
2: Klepeta.
4: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Remember how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kind.

Tr Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: V datártu objednám.
6: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
5: To byl Richard!
8: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy.
1: Horké granko.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, než páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, jeden bod navíc. Penny.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
4: Uni hobby.
5: Flexa a kučka a ta...
6: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
5: Klepeta.
7: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou. Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: V datártu objednám.
4: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte zas!
3: To byl Richard!
6: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datárt.
7: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
12: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
13: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
14: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: hobby.
1: Jednotka je na místě.
2: Flexa a Kučka a ta... ta...
3: Křoviňák, Čertílejno, Arabela, Pajtěr...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Dobrý por.
2: Auajs, co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: V datártu objednám.
7: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
8: Přijďte zas!
9: To byl Richard!
10: Objevte úhlovou brusku Narex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datár.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespadne, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Kuny hobby.
1: Jednotka je na místě.
2: Flexa a kučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
5: Remember how the stars stole the night away.
6: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když paříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.

0: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
2: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
5: Hned tam jedu.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

I have to breathe.

0: podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault.

0: Days.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
4: Klepeta.
6: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespadne, když paříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc konzervy pro kočky Gourmet Gold za 9,90. Penny.
6: Since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
8: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
9: Hned tam jedu.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: Hey, boss, there's trouble downstairs.
1: No.
2: Get rid of this guy.

pretty cute in there. Oh, you are. Bing bang. Later.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Uni hobby.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
4: Klepeta.
6: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
9: Mít malé sny nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
11: V Datártu objednám.
12: Na půl hoďky vzadu.

0: No, vyzvednu.
1: Přijďte zas!
0: To byl Richard!
2: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datard.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.

0: hobby.
1: Jednotka je na místě.
2: Flexa a kučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Remember how the stars stole the night away.
9: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny, litr za 24,90. Penny.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když paříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50%

0: Tentum aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: Uni hobby.
1: Jednotka je na místě.
2: Flexa a kučka a ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
2: Klepeta.
4: Uni hobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Remember how the stars stole the night away.
6: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days croissant, různé druhy za 9,90.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
3: Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, než páříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, jeden bod navíc. Penny.
13: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
15: Hned tam jedu.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

Když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90 a Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
9: A to není běžný?
8: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
10: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
11: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
12: Zdraví začíná v malých návycích.
13: Tak jim to nandej.
14: Provedu.
12: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
14: Vzad povelen, přepínám.
12: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Já ti nevím.
16: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
17: No jasně, že jo. E.ON.
18: Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
18: Už přes 20 let.
19: Tak zásuvky jedou.
20: Díky moc. Co jsme dlužní?
19: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
21: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Bila.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
8: Tati, co to je?
9: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
10: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
11: A to není běžný?
10: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
12: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
13: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
14: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
15: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: Jaho. Čoko.
18: To má po tobě.
19: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
17: Tutti frutti.
20: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
18: Vybrali jste si dobře?
17: Já.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
23: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
24: Volkswagen.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne, moc Wall Street.
4: Chceme víc za září.
2: Změř mi puls.

0: prdele.
1: Zalando.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Tak zásuvky jedou.
6: Díky moc. Co jsme dlužní?
5: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
7: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.

0: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore

0: Lidr plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
2: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90 a Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
4: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Labkars.
7: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
8: Zdraví začíná v malých návycích.
9: Tak jim to nandej.
10: Provedu.
8: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
10: Vzad povolen, přepínám.
8: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
12: No jo, přišla na snídani.
11: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
12: Dobrý nápad.
11: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
12: Až 70%.
11: No, a to je pěkný. To je pěkný.
13: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
16: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
17: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Co si vezmu na sebe?
5: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
6: Ne, moc Wall Street.
7: Chceme víc za září.
5: Změš mi puls. To je dokonalé.
7: Zalando.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.

0: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
3: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
4: Teda, Alenko, to voní báječně.
5: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
6: Tati, co to je?
7: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
8: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
15: Zdraví začíná v malých návycích.
16: Kým to nandej.
17: Provedu.
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzlet povolen. Přepínám.
15: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde.
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Tak zásuvky jedou.
22: Díky moc. Co jsme dlužní?
21: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
23: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
24: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
22: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
25: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
26: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
27: Sedlčanský.

0: Objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství.
4: Tesco, počítejte s námi.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Marlenka, Napoleonky od Marlenky.
1: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
6: Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
9: Kdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
12: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci.

0: Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzad povolen. Přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
8: A to není běžný?
7: No je, myslím ale asi jako ryba na kole.
9: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
10: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
11: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
12: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

your body.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Štok za 109,90. Albert.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Tati, co to je?
10: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny? A sám zlevní, když to jde?
14: No jasně, že jo.

0: Eon. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
0: Už přes 20 let.
2: Tak zásuvky jedou.
3: Díky moc. Co jsme dlužní?
2: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
4: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. Eon.
5: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Jaho. Ne. Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: To ty fruty.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
11: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Co si vezmu na sebe?
4: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
5: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
4: Změš mi puls. To je dokonalé.
5: Zalando.
6: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
7: A to není běžný?
6: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
8: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
9: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
10: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
11: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.

0: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky. U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Segafredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
7: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.

0: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Zdraví začíná v malých návycích.
7: Tak jim to nandej.
8: Provedu.
6: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
8: Vzad povolen, přepínám.
6: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Co si vezmu na sebe?
10: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
11: Ne, moc Wall Street.
12: Chceme víc za září.
10: Změš mi puls. To je dokonalé.
12: Zalando.
13: Tatart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
14: Hned tam jedu.
13: Tatart.
15: Já ti nevím.
16: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
15: No jasně, že jo. E.ON.
17: Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Tak zásuvky jedou.
19: Díky moc. Co jsme dlužní?
18: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
6: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
3: Ne, vyprané v Pervolu.
2: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
6: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tati, co to je?
3: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: Labkár.
6: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Jiřinko?
9: Jiřinko?
8: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
9: No jo, přišla na snídani.
8: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
8: No, a to je pěkný. To je pěkný?
10: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
11: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
12: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: Co si vezmu na sebe?
15: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
16: To půjde na zasedání správní rady?
17: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
16: Změš mi puls. To je dokonalé.
17: Zalando.
18: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
19: Volkswagen.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a fernet štok za 109,90. Albert.

0: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
1: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: U nás byly rozhodně

0: nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tulamor Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90 a Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi!
6: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
7: Zdraví začíná v malých návicích.
8: Tak jim to nandej.
9: Provedu.
7: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
9: Vzlet povolen. Přepínám.
7: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš

0: To, tak to prodej.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
7: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Tati, co to je?
10: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
13: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
14: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
15: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
16: Co si vezmu na sebe?
17: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
18: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
17: Změř mi puls. To je dokonalé.
18: Zalando.

0: Kaví přítel na celý život.
1: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Tak zásuvky jedou.
6: Díky moc. Co jsme dlužní?
5: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Jaho. Ne. Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto na s apkou za 25,90 a Radega strázná desítka za 13,90. Albert.

0: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark Český Ajdam 30%, 100 gramů za 9,90. Segafredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové do

0: od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Zdraví začíná v malých návycích.
6: Tak jim to nandej.
7: Provedu.
5: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
7: Vzlet povolen. Přepínám.
5: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jiřinko? Jiřinko?
2: Jiřino! Jirku, zase u tebe?
1: No jo, přišla na snídani.
2: No Jiřinko.
1: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný?
0: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
5: A to není běžný?
4: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
6: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
7: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
8: Co si vezmu na sebe?
9: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
10: Ne, moc Wall Street.
11: Chceme víc za září.
9: Změř mi puls. To je dokonalé.
11: Zalando.
12: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
15: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
16: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Štok za 109,90. Albert.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: Tati, co to je?
6: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
8: Hned tam jedu.

0: Datart.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Jiřinko? Jiřinko?
9: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
8: No jo, přišla na snídani.
9: No Jiřinko.
8: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
8: No, a to je pěkný.
9: To je pěkný?
10: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
11: Co si vezmu na sebe?
12: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
13: Ne, moc Wall Street.
14: Chceme víc za září.
12: Změš mi puls. To je dokonalé.
14: Zalando.
15: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
16: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
15: Na pánvi.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
18: Co?
17: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
19: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
20: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.

0: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
1: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidan 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90 a Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od

0: 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Lapkář.
3: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný.
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
8: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
9: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Zdraví začíná v malých návycích.
16: Tak jim to nandej.
17: Provedu.
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzad povolen. Přepínám.
15: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Co si vezmu na sebe?
19: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc
18: Wall Street.
2: Chceme víc za září.
19: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony S.

0: prevence Aktiv Pro s L-karnitinem.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny.

0: Rodiny. Jedna emoce za druhou.
1: Tati, co to je?
2: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
6: Tutti frutti.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
15: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
17: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
18: Co si vezmu na sebe?
19: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
20: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
19: Změř mi puls. To je dokonalé.
20: Zalando.
21: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
22: Hned tam jedu.
21: Datart.
23: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
24: A to není běžný?
23: No je, myslím ale asi jako ryba na kole.
25: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
26: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90 a Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded.

0: pouze nyní v KFC.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.
2: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty jsou tento týden v nabídce super výhodné. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Tak zásuvky jedou.
10: Díky moc. Co jsme dlužní?
9: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
11: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
15: Zdraví začíná v malých návycích.
16: Tak jim to nandej.
17: Provedu.
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzad povolen, přepínám.
15: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Seven Days okolo Orea.
19: Oreo uvnitř Seven Days?
18: Cože?
19: Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
6: Co si vezmu na sebe?
4: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
10: To půjde na zasedání správní rady?
11: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
10: Změš mi puls. To je dokonalé.
11: Zalando.
20: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
23: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
24: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
25: Hned tam jedu.
24: Datart.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder.

0: Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Tati, co to je?
7: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
8: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: Lapkárs.
11: Ten pocit, když zjistíte, že Klapkárt ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
15: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
16: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
17: No jo, přišla na snídani.
16: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
17: Dobrý nápad.
16: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
17: Až 70%.
16: No, a to je pěkný. To je pěkný?
18: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
19: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: 7 Days okolo Orea.
2: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
3: Co si vezmu na sebe?
4: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
5: To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
6: Chceme víc za září.
5: Změš mi puls.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a fernet štok za 109,90. Albert.